akční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Pekný a pohodový večer s rádiom Košice prajeme. Práve ste počúvali OMD a Sailing on the Seven Seas. Ak práve plachtíte na našich cestách, zbystrite pozornosť. Tu je dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je naďalej možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Na moste SNP máme uzavretý jeden jazdný pruh. Výjazd Karlovej vsi na Mozlan Frankon je dočasne uzavretý a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. V úseku treba rátať aj s dočasným dopravným značením. Radar ste hlásili za mostom SNP smerom zo Starého Mesta, riadku na konci Galovaného smer Rožňavská. Na záver ešte z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, a to až do konca roka. To je všetko, pohodu na cestách, praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Že pokud je Bůh, tak na mě hledí, a věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí, někdy se odmítám bát, jinde se bojem. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích a světlo je naděje v tmách, aspoň v mých očích. Hledám jako lovec perel smysl toho příběhu a možná, že to pochopím po závěrečném dobu.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť

0: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. Možná ta cesta je cíl.
1: Ta cesta je cíl.
0: A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Možná ta cesta je cíl.
1: Ta cesta je cíl.
0: Někdy má ten život spát a někdy stojí. Možná ta cesta je cíl.